0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
1: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? OK, tak ho sem pošlete, OK?
2: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
3: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
3: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
3: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Ale celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní. Jmenuje se Bitva o kompetence. A celý se bude odehrávat v parlamentu.
3: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
3: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
3: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
3: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase, možná. Scénář. No. Teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, jsi již ve tři ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Z pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Jaké máte psání?
2: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
1: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
2: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák, mé jméno.
1: Těším mě.
2: Tak to jste vy, Černý pirát.
1: No.
2: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vidřidu.
1: Co pak jste nám přines?
2: No, tak já bych se chtěl mluvit s panem vedoucím.
1: To jsem já.
2: Jo, tak to jste taky vy.
1: No.
2: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
1: Já přece ještě nejsem penzi.
2: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
1: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
2: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
1: Tak podívejte se, co jste si psal.
2: Já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
1: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
2: Ano, ano, ano.
1: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
2: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
1: Tak vy si věříte.
2: Drahé pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
1: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátno v našem podniku.
2: Ano.
1: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
2: Jo, mě a proč?
1: No kvůli orientaci.
2: A tak, jo.
1: Abyste věděl, co vás tady čeká.
2: Ano.
1: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
2: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách. No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
1: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
2: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
1: A proč by chodili na váhu?
2: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
1: Nesmysl, vážit se nebude.
2: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
1: No Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
2: No jak takhle, helejte.
1: No počkejte, co to děláte?
2: No vidíte, jak,
1: no,
2: mi,
1: no,
2: to,
1: ten,
2: jak
1: to
2: mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
1: No.
2: Páni drazí. A to je vaše vnučka?
1: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně.
2: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
1: Ale
2: to
1: no, já nevím.
2: Safra,
1: a patrně, ano, ano.
2: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
1: Poste! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
2: A ten dědek vedle, to je Rumun?
1: To jsem přece já.
2: To jste vy, že vám nedali aspoň čepičku.
1: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
2: Aha.
1: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
2: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivej?
1: No ano, taky se stávají takové případy.
2: Tak to neplníte plán, víte?
1: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
2: Ano.
1: Pán se patřičně setne,
2: no.
1: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
2: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
1: No,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
2: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířili a pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
2: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
2: A na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
2: Vy jste labužník?
1: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
2: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Je. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
2: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky ponápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
2: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě strašně důležitá. Tak. Ale taky je důležitá střídmost. Ve stravě a hlavně pití. Tak, střídmost. Tak, tak.

0: Bo čo máte ten červený nos?
1: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
0: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
1: Ta porák polehává.
0: Nemocná?
1: Ne, líná.
0: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
0: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
0: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
0: to je.
2: Kolik vás tu ještě je?
0: Dobrý den, sestřičko.
2: Dobrý.
0: Vlastně sestro.
2: Vám něco chybí?
0: Já počkám, ale tady dědovi je špatně.
2: Chybí vám něco?
1: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
2: A jak je starý?
1: 160 let.
2: To je on?
0: Já nejsem dolar.
2: Já jsem myslel, že vy jste tady s tou rukou.
0: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
2: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
0: Hrajte sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
2: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
0: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
2: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
2: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
2: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
2: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
0: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je na to.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bože, bože, kdy to utrpení skončí.
2: Líbám, že ty vás tak rád. Dobrý den, dovolíte prosím, mě zde volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalala.
1: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
2: Z pramene? Čověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z řídla, to je v řídelně.
1: Z lázeňské, jo?
2: Je to tam na kolonádě tak gublá,
1: no, tak víte? Proč si nepijete?
2: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Ty to chutná jako stará vejce smažená na čpavku. A zalitá kysličníkem siřičitým.
1: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
2: No, zdravý pro churavý.
1: No co pak vy nejste churavý? Jo,
2: to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
1: No tak co děláte tady v lázních?
2: Pojďte sem.
1: No?
2: Nechte si to pro sebe.
1: Ano.
2: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
1: Počkejte, jaká mašina?
2: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
1: Vy jste strojvedoucí?
2: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
1: Tak byste si vyrazil za hranice všedních dnů, jo, a přitom vypadáte hůř než v neděli.
2: Co já se cítím výborně, svátečně. A to božově.
1: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama. No byli jste u lékaře?
2: Co bych dělal? Nikdy nebyl.
1: Nebyl? No dovolíte.
2: Prosím.
1: Víc jsem si to myslel. Máte zbujelej žlučník.
2: Zbujelej.
1: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
2: Vegetativní, ale to no, nechtěl, si vegetuje. No. Já každému přeju. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
1: Dovolte, vždyť je to alkohol.
2: To není alkohol, to je becherovka. Je 13. prame. No, lízni, ty si to tam.
1: Ani nápad, abych dopad jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak posloukám, vy máte průdušky v háji zeleným.
2: A jsem si dělal průdušky v háji zeleným, člověče.
1: No, protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
2: Já, že mám bílý.
1: No, bílej.
2: Já. Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
1: Co?
2: Krásně červený.
1: Už je zase červený.
2: No.
1: To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma jsem byl už v 5 lázních. Dovolíte?
2: Prosím.
1: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
2: Jo.
1: No struna jako tele, vole. Máte, vole, že nemůžete rychle.
2: No nemůžu.
1: No. Vidíte, nemůžete rychle.
2: No nemůžu.
1: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete láska mě ústa.
2: No prosím, a...
1: To je. No to je hrozný.
2: Jestli něco zpozorováno.
1: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
2: No pane krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
1: A podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
2: No často, tadyhle mě to píchne a...
1: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Pato mě budete mít taky mozkovou analýzu.
2: Co?
1: No.
2: A co je na to dobrý?
1: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
2: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sulc.
1: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních popravu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večere, když u té vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevím. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl, těm to dal darem, aby nezáviděli. Tatínek nepil, náš tatínek teda nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svíženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takový dost čiperný. Ten tatínek a... Dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? Teď někdo říká tohle, vůbec ne. To, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pač se to tak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Náš tatínek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít, Mařín, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď dnes s maminkou spávat nesmí, pač to by nás bylo čít dál víc furt. Řekl, Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkaj z ní už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Aha. Tatínek, co to je za hru, co se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Co? Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jako organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. Já si jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytý, protože se byl picnutý a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovnilý výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězít, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky.
A tatínek nabíral pěkně a sekal až to stříčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme v Ramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a říkala, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ti tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátový, že jo, Andělko? Jinak bych to nedělal! Bavte se!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
2: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. No, ale nikam nechoďte, jo?
1: Já nejdu nikam.
2: Já to vytočím. No. Haló? Jde nádraží? Jsou to informace? Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
1: Pod Smrkem.
2: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem. Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
1: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
2: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto.
1: No tak.
2: Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No, vidíte, 22.10.
1: No tak Slava.
2: To máte čas.
1: No tak, tak mohu jít.
2: No, můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím,
1: nasledanou.
2: Haló, haló, počkat, počkat, co to nesete?
1: To je židle.
2: No to vidím, tak to pr, zpátky.
1: Ale já vezu, židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
2: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagón.
1: No jak to, na židli?
2: No samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz.
1: Ale...
2: Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
1: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
2: Jo, v novostavbě, víte?
1: Vy mě znáte?
2: Ne.
1: Tak jak to víte?
2: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
1: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
2: A vlakem?
1: A přece nepůjdu pěšky.
2: No proč ne, máte židli, můžete si cestou odpočinout.
1: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam ze židlí.
2: Tak to nejde, helejte, zkuste to autobusem.
1: Ale tam už jsem se pokoušel a autobusu židle neberou.
2: No bo by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
1: Soudru, mějte slitování, co si počulák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
2: No tady v úschovně vám ji vemou.
1: Ale já ji potřebuju dostat do Lužce.
2: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
1: Teď je 10.
2: Ježišmarja, už 10?
1: Ano.
2: Hargo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
1: Ale prosím.
2: Budete tak láskat.
1: Ježišmarja!
2: Co se vám stalo?
1: Ale židle byla nová.
2: Co, nová židle?
1: Jo.
2: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
1: Děkuji vám.
2: Šťastnou cestu.
1: Děkuji vám.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
2: Jsem?
1: No.

0: Jak to víte?
1: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vyda zase jeden chudáček nedůživej z Prahy. No, no nic vezlím, nic
0: tak
1: vezlím.
0: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu. No, rád bych se dostal na křivokát, abyste mi řekli, kdy se
1: tam dostanu. A co tam budete dělat? Kromě toho čerstvého vzduchu.
0: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
1: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklát, tak vám řeknu na křivoklát, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
0: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
1: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlep.
0: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklát a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklát, tak tam taky dojít musím.
1: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklát, tak mám řeknu na křivoklát, když byste chtěli na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když jak znám to kolem ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zlejší, já jsem z Broumovic, víte, no. Rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
0: Kde, prosím?
1: Broumovice, no, Broumovici.
0: No nevím, kde to vůbec je, Broumovice, mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklát.
1: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
0: Bude bych vám
1: nebyl neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
0: Bude bych vám nebyl povědomý, no. Tady na mě půl hodiny koukáte.
1: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic? Zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
0: Dědo, vy máte nervy ze železa.
1: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
0: Vy máte nervy ze železa,
1: ze železa.
0: Ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
1: A kam, prosím vás?
0: Na Karlštejn.
1: Na Karlštejn, to jdete.
0: Co to povídám? Na křivoklát.
1: Jo, na křivoklát. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
0: Já chci na křivoklát.
1: Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
0: Já chci na křivoklát.
1: Počkejte, na křivo. No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na křivoklát, já chci na křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No, a co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji vám.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
3: Já jsem nějaký pištor, soudru
1: ředitel. Tak já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruh Pištora, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
3: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruh ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte.
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno.
1: Ano.
3: To máte tak, soudruhu, náměstku.
1: A, nejsem náměstek.
3: Ale vy byste...
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
3: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte? No ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam doveze. Samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil. Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš žít. Žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: Včera byla teplá voda přijel.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiň. Já bych se vás nerad dotkl. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore.
1: Ne, soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstě. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedu? Ale no jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotyk. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen z C, cvěten, víte?
1: S tím jsi si docela jist, tady co říkáte.
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla šťastně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, ta si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý, všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás by nesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
3: Později. Strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
1: Vůbec ne. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
3: Tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
3: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
3: Jednu napak, potom, že? No,
1: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
3: Kolik?
1: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
3: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, aby se to rozuměl.
3: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Jo. Nevyhovíme kontrahentovi.
3: To je běžné.
1: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
3: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
1: No. To víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
3: No v podstatě sami lapáli. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatků. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
3: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
3: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
3: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
3: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dobrý. Tak si to vezmete a...
3: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
3: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
3: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
3: Beru.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citů.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu, kde se letos rozhodne o budoucím složení horní parlamentní komory parlamentu. Navíc mají mít také lístky s kandidáty na senátory.
0: Co se děje v kraji?
1: Upozorňování na možné zavlečení nákazy do chovu prasat je podle aktivistů odvádění pozornosti od problematiky podmínek jejich žití. Reagovali tak na tvrzení veterinářů o vyšším stresu zvířat a riziku nákazy poté, co přes 20 z nich obsadilo v září porodnu prasat v zemědělském podniku v Markvarticích. Demonstranty z objektu vyvedla policie, jejich konání se řeší jako přestupek. Ománský pilot Hamam Hamami, který je obviněný z pokusu o únos a havárii letadla, chtěl narazit do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Už dříve si našel společnosti, které létají do izraelské metropole. Na základě toho si vybral emirátský Fly Dubai. Sdělil to policii během výslechu. Vyšetřování nadále pokračuje a přesné motivy stále nejsou objasněny. Čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit. A po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20 hodin 45 minut našeho času. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku nastoupí od 18.30 našeho času proti domácímu týmu.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
0: Rádio Jihlava.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Zítra se v Jihlavě a Třešti uskuteční tradiční sbírka Koláč pro hospic. Lidé mohou koupí koláčku podpořit domácí hospic Bárka, který pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít závěr života doma se svými blízkými. Lidé koupí koláčku podpoří službu jihlavské charity Domácí hospic Bárka. Letos je pro sbírku připraveno více než 6 000 koláčků různých příchutí. Zájemci je najdou na několika místech v Jihlavě a Třešti. Nejde jen o finanční podporu provozu mobilního hospice, ale také o předávání informací o možnosti využití hospicové péče v domácnostech. Princip sbírky je jednoduchý. Za příspěvek v minimální výši 50 korun do zapečetěné pokladničky dostanou dárci koláček od partnerských pekáren. Domácí hospic Bárka funguje jako nemocnice na kolečkách. Péče přijíždí za pacientem domů. Tým tvoří lékaři, sestry a pečovatelky, k dispozici je také psychoterapeut nebo duchovní. Díky nepřetržité péči a potřebným pomůckám mohou nevyléčitelně nemocní strávit závěr života ve svém domácím prostředí a se svými blízkými.

0: Slečna, úbavná slečna. Kalendárium Rádia Jihlava.
1: 6. říjen a kalendárium a také rok 1889. V Paříži na Montmartru otevřeli nejslavnější kabaret Moulin Rouge. V roce 1923 byly založeny Československé státní aerolinie, známé pod názvem České aerolinie, dnes už neexistující. V roce 2006 po 20 letech byla dokončena v tento den D5, takzvaná plzeňská dálnice, spojující Česko s hranicí s Německem. A také narozeniny. V roce 1888 se narodil francouzský letec Roland Garros, v roce 1983 zase tenistka Renáta Voráčová a v ten stejný den v roce 1983 fotbalista David Limbarský. Pěkný den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Výstava na stromech představuje ganské kakao. Výstava na stromech v parku VŠP je přibližuje život ganských pěstitelů kakaa i fungování fair trade. Do 10. října se park Vysoké školy polytechnické Jihlava proměňuje v galerii pod širým nebem. Výstava na stromech ganské kakao přibližuje podmínky, ve kterých vzniká jedna z nejoblíbenějších pochoutek i pozitivní změny, které pěstitelům přináší systém fair trade. Výstavní panely se věnují také fungování trhu a regulaci, poklesu produkce způsobenému klimatickou změnou nebo nízkým příjmům pěstitelů. Přibližují rovněž riziko ztráty pitné vody a dopady těžby zlata, která má v některých oblastech Ghany závažné následky pro životní prostředí i místní obyvatele. Součástí výstavy je také představení systému Fairtrade a jeho přínosů pro zapojené pěstitele. Výstava ganské kakao tak nabízí pohled na běžnou tabulku čokolády a ukazuje, jak složitá může být cesta kaká od pěstitelů až k výslednému produktu. Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Našich zlatíček jsme se právě dneska zeptali, proč se děti rodí maminkám a ne tatínkům.
2: Protože jsou chlapy a jsou dospělí.
3: Aby měli děti.
2: Protože aby byly maminky teď a tatínci.
4: Protože tatínky mají krátký vlasy a holky dlouhý.
5: Protože maminky jsou holky.
6: Protože jen tatínci nejsou holky, ale kůši.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
10: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr.
0: Rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezké ráno. Vláda neuvažuje o snížení daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty. Novinářům to včera řekl po jednání kabinetu premiér Babiš. Regulace cena snížení spotřební daně na naftu podle něj zastavily zdražování paliv. Situaci na trhu má také pomoci uvolnění zásob nafty, na kterém se v pátek dohodla skupina hospodářsky vyspělých zemí G7.
8: Co se děje v kraji?
9: Nová budova střední školy v Moravských Budějovicích vyjde téměř na 400 milionů korun. Kraj vybral dodavatele, který bude mít na práce 22 měsíců. Výstavba školy v Humpolci se naopak komplikuje, proto kraj ukončil smlouvu na její projekt. Podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc například se zpožděným letem nebo odškodněním a následně se od nich snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. O koordinované práci podvodníků informovala kyberbezpečnostní společnost. Podle ní každý den vznikají stovky falešných účtů. Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V dnešním rozhodujícím utkání vezve v 11 dopoledne sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze.
8: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: A tak nás čeká druhá hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít a ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
8: Rádio Jihlava, 101.1.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Kam na Jihlavsku?
1: Dnešní pozvánka na dnešní večer na 19. hodinu DKO Jihlava a gala koncert Dalibora Jandy. Nestárnoucí legenda české hudební scény Dalibor Janda, autor nesmrtelných hitů jako Kde jsi, Žít jako kaskadér nebo Oheň, voda, vítr, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem, si během své kariéry vybudoval pevné místo mezi nejvýraznějšími osobnostmi české hudby. Trojnásobný zlatý slavík Dalibor Janda s kapelou Prototyp a host Jiřina Anna Jandová dnes večer v DKO Jihlava v 19 hodin.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Pávková manželovi: Pepo, nemusíš zřít celý záhon najednou. Odpočin si. A co si myslíš, že od rána dělám?

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Desátý měsíc v Jihlavské knihovně patří literatuře, dětem i přednášce o nebezpečných chemických látkách v kosmetice, hračkách a e-cigaretách. Říjen v městské knihovně Jihlava nabídne pestrý program pro dospělé i děti. Na své si přijdou zájemci o cestování, literaturu, současná společenská témata i tvoření. Program doplní několik akcí pro děti a výstava fotografií. Na své si přijdou právě také hlavně děti. Probíhá totiž dlouhodobá čtenářská hra Lovci perel, která potrvá až do konce května příštího roku. Říjen patří také těm, kteří se chtějí něco nového naučit. Pokračuje kurz Book Talk, angličtina s knihou v ruce, kurz šití pro radost a užitek pro děti od 7 do 11 let. Pokračovat bude také kurz kaligrafie jako meditace v pohybu, který probíhá až do listopadu. Kompletní program a podrobnosti k jednotlivým akcím najdete na webu městské knihovny Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ten dnešní den patří úterku a máme někde mezi ránem a dopolednem. Vy posloucháte Rádio Jihlava. My vás moc zdravíme a přejeme vám hezký den a taky vám přidáváme moto pro dnešek. Tady ho máte, představivost je vším. Je to ukázka blížících se životních krás. Mějte se moc hezky, prožijte krásný den, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítejte. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu, kde se letos rozhodne o budoucím složení horní parlamentní komory parlamentu. Navíc mají mít také lístky s kandidáty na senátory.
5: Co se děje v kraji?
6: Upozorňování na možné zavlečení nákazy do chovu prasat je podle aktivistů odvádění pozornosti od problematiky podmínek jejich žití. Reagovali tak na tvrzení veterinářů o vyšším stresu zvířat a riziku nákazy poté, co přes 20 z nich obsadilo v září porodnu prasat v zemědělském podniku v Markvarticích. Demonstranty z objektu vyvedla policie, jejich konání se řeší jako přestupek. Ománský pilot Hamam Hamami, který je obviněný z pokusu o únos a havárii letadla, chtěl narazit do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Už dříve si našel společnosti, které létají do izraelské metropole. Na základě toho si vybral emirátský Fly Dubai. Sdělil to policii během výslechu. Vyšetřování nadále pokračuje a přesné motivy stále nejsou objasněny. Čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit. A po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20:45 našeho času. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku nastoupí od 18:30 našeho času proti domácímu týmu.
5: Rádio Jihlava.

Ladíte Rádio Jihlava, rozvoj dostupného nájemního bydlení na Vysočině podle měst a obcí nejvíc brzdí nedostatek peněz i vhodných pozemků. Samosprávy zároveň ze všech 11 dosud prověřených krajů nejčastěji hledají řešení ve spolupráci se soukromými investory. Alespoň to vyplývá z průzkumu, jehož výsledky na krajské konferenci o dostupném bydlení ve Žďáru nad Sázavou představil její ředitel Michal Vacek. Do průzkumu se na Vysočině zapojilo 6 desítek zástupců samospráv. Teď už další muzika.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, proč se spřádání intrik říká kout pikle? Zřejmě podle malé vodné zbraně zvané pikel, která se dala snadno ukrýt, takže se hodila pro úkladnou vraždu. Kout pikle by tedy doslova označovalo výrobu zbraně pro zákeřný útok, přeneseně pak i plánování jiných zákeřností. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, ani na podzim by lidé na Vysočině neměli podceňovat prevenci související s výskytem klíšťat. Ta jsou aktivní také v těchto teplých podzimních dnech. Jak zmínila mluvčí hygieniků na Vysočině Jana Bémová, klíšťata se nevyskytují pouze v lesích a na loukách. 800 lidí na Vysočině onemocnilo boreliózou, více než 40 encefalitidou. Za chvíli zprávy, teď už další hity.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Nových průzkumů o tom, jaké jejich adepti mají vyhlídky na zvolení, se ale nedočkají. Až do sobotního uzavření volebních místností platí zákaz zveřejňování výsledků volebních průzkumů.
0: Jihlava aktuálně.
1: Parkování u centrálního dopravního terminálu v Jihlavě se rozšíří o dalších 30 míst. Nová plocha Park and Ride vznikne u starého skladiště na druhé straně okružní křižovatky. Řidiči tam budou moci ve všední dny parkovat zdarma, nejvýše však 24 hodin. Stovky středních škol ve Francii dnes opět zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Dnešních protestů se zúčastní i odbory. Od začátku protestních akcí, které na některých místech stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti, bylo zraněno bezmála 200 studentů.
0: Sport.
1: Trenér Santidenia věří, že čeští fotbalisté v dnešním utkání Ligy národů v Anglii budou pokračovat v postupném zlepšování výkonů. Nový španělský kouč národního mužstva zároveň po úvodních třech porážkách touží v závěrečném duelu probíhajícího srazu po prvních bodech, které podle něj nakonec stejně ovšem rozhodují.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Armáda chystá přestavbu železniční vlečky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Více za chvíli.
0: Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

Díky Želaníte Rádio Jihlava armáda chystá přestavbu železniční vlačky u vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Odhadované náklady jsou 467 milionů korun. Nyní se hledá dodavatel projektové dokumentace, která by měla být hotová na začátku roku 2028. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, jak ti dopadlo to rande na slepo? Ani se neptej. Ta ženská přijela na rande v Mercedesu, rok výroby 1937. Tak to je fajn, ne? Drahé, luxusní auto, dokonce rarita, tak kde je problém? No, ona byla původní majitelkou toho auta.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM. Jihlavský plavecký klub letos oslaví 80 let své existence. Více za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, závodní plavání v Jihlavě kdysi zachránila hasičská nádrž. Později Jihlavský plavecký klub odchoval řadu úspěšných plavců, včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos oslaví 80 let své existence a patří mezi přední pracoviště věnující se především práci s mládeží. Aktuálně má asi 300 členů, většinou do 19 let. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji pěkné úterý. Podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc například se spožděným letem nebo odškodněním a následně se od nich snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách.
4: Jihlava aktuálně.
5: Neobvyklí pasažéři se včera ráno svezli autobusem z Třeště do Jihlavy. Dva psy nastoupili bez svého majitele a jeden z nich pokračoval až do krajského města. Díky sociálním sítím a městskému útulku jejich cesta skončila šťastným návratem domů. Polské úřady včera večer nedopatřením vyslali obyvatelům Lubušského vojvodství na západě země varování v souvislosti s ruským útokem proti Ukrajině. Výstraha nebyla určena lidem u hranic s Německem, ale obyvatelům Lublinského vojvodství sousedícího s Ukrajinou.
4: Sport.
5: Čeští fotbaloví reprezentanti se dnešním zápasem v Anglii pokusí překvapit a pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20:45.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Příjemné dopoledne, dámy a pánové. Dneska úterý s datem v kalendáři, které říká, že je 6. října. V dávné, temné komunistické minulosti, kterou bohužel tedy pamatují, se tento den slavíval jako den Československé lidové armády. Každopádně teď máme lehce po 11. hodině a tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. Tak co vám všechno můžu dneska nabídnout? Tak řekneme si třeba, že v Americe při hádce o parkovací místo zastřelili 12-letou dívku. Mrkneme taky na to, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. No a k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno počkejte, protože to určitě bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a ničím nerušený poslech. A hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Má pozdrav dôverný.
0: Září přineslo jednu velkou událost v československém showbiznise. Dara Rollins se ve svých 53 letech konečně provdala. Jeden z hostů pohádkové svatby zpěvačky s Pavlem Nedvědem říká, bylo to skutečně pohádkové, silné, byla tam cítit láska a upřímnost vztahu, dodává tento tajemný host.
2: Kto posouvá hvězdám svoje styl?
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
2: S každým krokem ve mně sílí.
0: Martin Chobot se v květnu svěřil s depresemi a úzkostmi a popsal zásadní životní změnu. Farná ta zase přiznala, že se cítila přehlcena a přepracována a že s manželem vyhledali dokonce i párovou terapii. V posledních letech hledali cestu, aby jim spolu bylo znovu dobře, ale jejich vztah přes veškerou snahu nakonec přestal fungovat.
3: Rádio Jihlava. Rádio
4: Jihlava. Chceme naozaj všetko, čistý vzduch a čistú.
0: Dnes, když to vidím, zase se to nosí, popsal Palo Habera legendární fotku z 90. na které pózuje vedle Karla Gotta v ultrakraťoučkých džínových šortkách. Když přijdeš v Americe do obchodního domu, na stole máš sekci, kde máš jen ultra úzké gatě, roztřepené, ustřižené a tak dále. No a tam si pak vzpomenu, aha, tak tohle už jsem někdy nosil.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

hlava. Nechte se bavit. Víte, jaký je český národní nápoj? Správně, pivo. Víte, jaká je česká národní slabost? Další pivo.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 6. října a můžeme se tedy podívat do kalendáře, kdo pak nám to slaví svátek. Jsou to Hanuš, Renatus, Renát a svatý Bruno. Tak přejeme všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravý podzim na Rádiu Jihlava.

0: hledáme signál.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, a to na vlny 101.1 FM, posloucháte rádio Jihlava. No a já mám teď pro vás připraveny dvě pranostiky. Jedna říká, když má svátek Bruno, sluncem zalité je Brno. Nebo na svátek Renáta sbírá dýně pantáta. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
4: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji pěkný den. Komunální a senátní volby a potom na dlouho klid. Jakmile voliči v říjnu vhodí do uren poslední lístky a sečtou se hlasy, čeká Česko neobvyklá politická pauza. Rok 2027 totiž přinese fenomén, na který si tuzemští voliči v posledních letech příliš nezvykli. Volební prázdniny, pokud tedy kalendář nenaruší něco neplánovaného.
5: Co se děje v kraji?
6: Nová budova střední školy v Moravských Budějovicích na Třebíčsku vyjde téměř na 400 milionů korun. Kraj vybral dodavatele, který bude mít na práce 22 měsíců. Výstavba areálu další krajské školy v Humpolci se naopak komplikuje, proto kraj ukončil smlouvu na její projekt. Prezident Spojených států Donald Trump schválil popravu bývalého psychiatra americké armády Nidala Hassana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil. Pokud popravčí četa Hassana zastřelí, bude to první vojenská poprava od roku 1961.
5: Sport.
6: Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6, 2-6.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. No a protože je poledne, tak pro vás budu mít už za malou chvíli připraven recept. A taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny a za chvilku se dozvíte víc. No a mezi tím pro vaši pohodu je tady další hit.
5: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými.

Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven recept na pečenou dýní Hokkaido na bylinkách. Troubu zapneme a necháme ji nahřívat na 200 stupňů. Plech mezi tím vyložíme pečícím papírem. Omytou a neoloupanou dýni přepůlíme, lžící vydlabeme vnitřek se semínky, dužinu nakrájíme na měsíčky, brambory omijeme. Můžeme je použít ve slupce nebo oloupat podle chuti. Brambory pak nakrájíme na tenké klínky. Olivový olej smícháme s prolisovaným česnekem, solí, pepřem a bylinkami. Dýni i brambory vložíme do hluboké mísy a zalijeme olejovou marinádou. Zeleninu a marinádu důkladně promícháme. Zeleninu rozprostřeme na připravený plech a pečeme ve vyhřáté troubě při 200 stupních do měka asi tak 30 minut. A pak podáváme jako přílohu nebo i jako samotné jídlo. Třeba s dipem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchyni? A telefonuje nebo visí?

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Na Fricově ulici u křižovatky s Chlumovou se připravuje nový přechod pro pěší. Vznikne v důležité pěší trase ze severní části centra přes Chlumovu ulici a pak park legionářů směrem k terminálu městské nádraží.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy, a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Už brzy, konkrétně tedy 13. prosince, začne platit nový železniční jízdní řád. Pro Jihlavu přinese největší změnu za posledních mnoho let, a to pravidelné přímé rychlíky RegioJet z Jihlavy do Prahy. Celkem tak nabídnou 9 přímých spojení denně. Stejně pravidelně pojedou vlaky také zpět do Jihlavy. Z Prahy hlavního nádraží budou výjíždět každé 2 hodiny.
2: No tak to je výborný, no tak zase nic nevím, no tak akorát vím, že opakuju, no tak to vím tak...
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: What we're living in.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Premiér Andrej Babiš dnes v projevu na zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně znovu kritizoval evropský systém emisních povolenek. Zopakoval, že je podle něj třeba zrušit emisní povolenky pro rafinérie a uvedl, že Česká republika na povolenkách prodělává 50 miliard korun ročně. Uvedl také, že by Česko mělo těžit ropu a plyn.
0: Co se děje v kraji?
1: Kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebíčsku, kde roste i kriticky ohrožený líkovec voný. Pracovníci tam také budou odstraňovat nevhodné dřeviny. Cílem je v rezervaci obnovit stepní a lesostepní podobu území. Světová zdravotnická organizace označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou Irkutského institutu pro boj s morem a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku nastoupí od 18.30 proti domácímu kádru.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Časové znamení nám ohlásilo 13 hodin, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, a v něm se podíváme na čerstvého držitele Thálie Petra Nárožného. Tak si to určitě nenechejte ujít. No já vám přeji krásný poslech a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Herec Petr Nárožný za celoživotní dílo dostal thálii. Vítejte v bulvárním okénku. V Česku byly v sobotu opět rozdávány nejprestižnější divadelní ceny thálie. Oceněno bylo několik výrazných osobností, například Petr Nárožný, také Štefan Margita či Magdalena Kožená. Slavnostní předávání, které moderoval herec Martin Mišička, se uskutečnilo v pražském Národním divadle.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Posloucháte, dámy a pánové, úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 6. října.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: 12letá dívka zemřela v americkém státě Maryland během přestřelky, kterou podle policie vyvolal patrně spor o parkovací místo. Další 4 lidé utrpěli při incidentu lehká zranění, informovala o tom americká média. Po pachatelích policie pátrá. Ti dva zbabilci na sebe vytáhli zbraně a jeden z nich začal pálit a zasáhl dívku, která nejspíš byla někde tamhle u hřiště, citoval list USA Today komisaře. Dva dospělí se začali hádat a stálo to život 12letou dívku. Takovéhle věci by se nikdy neměly stávat, řekl na tiskové konferenci starosta města.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je úterý, máme 6. října, ale taky máme čas na to, abych za mikrofonem uvítal svoji kolegyni Katku a já se na nějaký čas odmlčel, konkrétně tedy do 16 hodin, protože pak se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas Fugas.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezké úterý. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky. Na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Nových průzkumů o tom, jaké jejich adepti mají vyhlídky na zvolení, se ale nedočkají. Až do sobotního uzavření volebních místností platí zákaz zveřejňování výsledků volebních průzkumů.
6: Jihlava aktuálně.
7: Parkování u centrálního dopravního terminálu v Jihlavě se rozšíří o dalších 30 míst. Nová plocha Park and Ride vznikne u starého skladiště na druhé straně okružní křižovatky. Řidiči tam budou moci ve všední dny parkovat zdarma, nejvýše však 24 hodin. Stovky středních škol ve Francii dnes opět zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Dnešních protestů se zúčastní i odbory. Od začátku protestních akcí, které na některých místech stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti, bylo zraněno bezmála 200 studentů.
6: Sport.
7: Trenér Santi Denia věří, že čeští fotbalisté v dnešním utkání Ligy národů v Anglii budou pokračovat v postupném zlepšování výkonů. Nový španělský kouč národního mužstva zároveň po úvodních třech porážkách touží v závěrečném duelu probíhajícího srazu po prvních bodech, které podle něj nakonec stejně ovšem rozhodují.
6: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodové úterý, víme, že kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn, podrobnosti už za moment.
6: Rádio Jihlava, nejpohodovější hudba a zábava.

odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn, kde roste i kriticky ohrožený líkovec Voný. Pracovníci tam budou také odstraňovat nevhodné dřeviny. Na projekt má kraj slíbenou dotaci přes 2,5 milionu. Teď ale z rádia Jihlava další hity. Mějte krásný den.

0: nejlepší hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká paní Pávková manželovi: Pepo, nemusíš zřít celý záhon najednou. Odpočin

0: Posloucháte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Na Jihlavsku cestovali černí pasažéři, dva pejsci, kteří se ztratili majitelce. Buďte s námi, uslyšíte víc.
1: Hravý podzim na Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Neobvyklí pasažéři se v pondělí ráno svezli autobusem z Třeště do Jihlavy. Dva psy nastoupili bez svého majitele a jeden z nich pokračoval až do krajského města. Díky sociálním sítím a městskému útulku má jejich cesta šťastný konec. Oba psy se dostali do jihlavského útulku, kde si je následně vyzvedl manžel majitelky. Teď ale zpátky k hitům. Rádio Jihlava přijme pohodový den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Tati, a promění se vytříděná petlahe v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné úterý. Podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc například se spožděným letem nebo odškodněním a následně se od nich snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách.
0: Jihlava aktuálně.
1: Neobvyklí pasažéři se včera ráno svezli autobusem z Třeště do Jihlavy. Dva psy nastoupili bez svého majitele a jeden z nich pokračoval až do krajského města. Díky sociálním sítím a městskému útulku jejich cesta skončila šťastným návratem domů. Polské úřady včera večer nedopatřením vyslali obyvatelům Lubušského vojvodství na západě země varování v souvislosti s ruským útokem proti Ukrajině. Výstraha nebyla určena lidem u hranic s Německem, ale obyvatelům Lublinského vojvodství sousedícího s Ukrajinou.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti se dnešním zápasem v Anglii pokusí překvapit a pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20:45.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Nová budova střední školy v Moravských Budějovicích vyjde téměř na 400 milionů. Další podrobnosti přidám za chviličku.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Víme, že nová budova střední školy v Moravských Budějovicích vyjde téměř na 400 milionů korun. Kraj vybral dodavatele, který bude mít na práci 22 měsíců. Výstavba školy v Humpolci se naopak komplikuje, proto kraj ukončil smlouvu na její projekt. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

0: Pěkné úterý, ladíte Rádio Jihlava. Víme, že obavy veterinářů o chov na Jihlavsku jsou dle aktivistů jen odváděním pozornosti. Buďte s námi, dozvíte se víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Upozorňování na možné zavlečení nákazy do chovu prasat je podle aktivistů odvádění pozornosti od problematiky podmínek jejich žití. Reagovali tak na tvrzení veterinářů o vyšším stresu zvířat a riziku nákazy poté, co přes 20 z nich obsadilo v září porodnu prasat v zemědělském podniku v Markvarticích. Demonstranty z objektu vyvedla policie, jejich konání se řeší jako přestupek. Teď ale pro vás další hit za hitem rádia Jihlava. Mějte pohodový den.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji pěkný den. Komunální a senátní volby a potom na dlouho klid. Jakmile voliči v říjnu vhodí do uren poslední lístky a sečtou se hlasy, čeká Česko neobvyklá politická pauza. Rok 2027 totiž přinese fenomén, na který si tuzemští voliči v posledních letech příliš nezvykli. Volební prázdniny, pokud tedy kalendář nenaruší něco neplánovaného.
3: Co se děje v kraji?
4: Nová budova střední školy v Moravských Budějovicích na Třebíčsku vyjde téměř na 400 milionů korun. Kraj vybral dodavatele, který bude mít na práce 22 měsíců. Výstavba areálu další krajské školy v Humpolci se naopak komplikuje, proto kraj ukončil smlouvu na její projekt. Prezident Spojených států Donald Trump schválil popravu bývalého psychiatra americké armády Nidala Hassana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil. Pokud popravčí četa Hassana zastřelí, bude to první vojenská poprava od roku 1961.
3: Sport.
4: Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6-2-6.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Tak máme krátce po 16. hodině, stále je úterý 6. října a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem pro vás připravil velkou spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, že nás o víkendu čeká už klasické podzimní počasí. A taky se dozvíme něco důležitého, co se stalo právě 6. října. No a další nejrůznější informace na vás čekají. Tak si na ně určitě počkejte. Já všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a posílám další mix největších světových i domácích hitů. S přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
6: Rád.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Kdysi se říkávalo, že muž po 50 by měl mít už klidný život, pečovat o zahrádku a pomalu přemýšlet o důchodu. Dneska si v 50 pořizuje silniční kolo, stahuje jazykovou aplikaci a plánuje další profesní restart. Generace dnešních padesátníků přepisuje pravidla stárnutí. Přestože ve společnosti panuje stále mnoho dávno přežitých stereotypů, kdy člověk skutečně začíná tedy vlastně stárnout. A je věk skutečně jen otázkou data narození?
2: Ale ty neznáte dědoušku.
0: No, věřme, že ano.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

se, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 6. října. No a my se teď můžeme podívat, kdo se nám kdy právě v tento den narodil. Tak třeba fotbalista David Limberský, herec Václav Knop, tenistka Renáta Voráčová, ale taky třeba americký hudebník Matthew Sweet. No a pokud i vy jste se někdo narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dár.

0: světa. Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Výraznou změnu počasí přinese čtvrteční studená fronta, kterou doprovodí déšť a citelné ochlazení. Další dny budou už podmračené s oblačnými přeháňkami a maximy jen kolem 14 stupňů. No a na horách tam se dokonce mohou objevit i sněhové vločky.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr
3: a rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
6: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Jsou tu zprávy, vítejte. Premiér Andrej Babiš dnes v projevu na zahájení mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně znovu kritizoval evropský systém emisních povolenek. Zopakoval, že je podle něj třeba zrušit emisní povolenky pro rafinérie a uvedl, že Česká republika na povolenkách prodělává 50 miliard korun ročně. Uvedl také, že by Česko mělo těžit ropu a plyn.
8: Co se děje v kraji?
9: Kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebíčsku, kde roste i kriticky ohrožený líkovec voný. Pracovníci tam také budou odstraňovat nevhodné dřeviny. Cílem je v rezervaci obnovit stepní a lesostepní podobu území. Světová zdravotnická organizace označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou Irkutského institutu pro boj s morem a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy.
8: Sport.
9: Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku nastoupí od 18.30 proti domácímu kádru.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Den s datem 6. října nám pokračuje, no a my už si za chvilku dáme informace o tomto datu. Tak si na ně rozhodně počkejte. Já vám všem přeji krásné odpoledne a posílám další hit.
8: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 6. října a právě toto datum nás zajímá z hlediska historie. V roce 1879 čeští poslanci Říšské rady založili Český klub. V roce 1923 byly založeny Československé státní aerolinie. V roce 1948 Národní shromáždění schválilo zákon na ochranu republiky. V roce 1950 začal vykonstruovaný politický proces s hokejovými mistry světa, po kterém 11 šampionů z roku 1949 skončilo za mřížemi. V roce 2006, po 20 letech, byla dokončena dálnice D5, spojující Prahu s hranicí s Německem. A v roce 2018 v Česku proběhly volby do zastupitelstev obcí a třetiny senátu.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, jaký je český národní nápoj? Správně, pivo. A víte, jaká je česká národní slabost? Další pivo.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava.
1: Zahrádkářský servis.
0: V říjnu je ideální čas na sklizeň posledních letních plodin, výsadbu zimních plodin a péči o rostliny, které potřebují ochranu před chladným počasím. Mezi doporučené plodiny pak patří hrášek a květák, které jsou mrazuvzdorné a mohou přečkat klidně i zimu. V tomto období je také důležité dodržovat základní úkoly, jako je pravidelný úklid, odstraňování škůdců a zajištění mladých rostlin před mrazem.
1: Zahrádkářský servis.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Na rádiu Jihlava jsou teď pro vás připraveny hudební zprávy, tak pojďte společně se mnou mrknout do světa muzikantů.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Září přineslo jednu velkou událost v československém showbiznise. Dara Rollins se ve svých 53 letech konečně provdala. Jeden z hostů pohádkové svatby zpěvačky s Pavlem Nedvědem říká, bylo to skutečně pohádkové, silné, byla tam cítit láska a upřímnost vztahu, dodává tento tajemný host. Kdo posouvat hvězdám
2: svoje styl? Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Martin Chobot se v květnu svěřil s depresemi a úzkostmi a popsal zásadní životní změnu. Farná ta zase přiznala, že se cítila přehlcena a přepracována a že s manželem vyhledali dokonce i párovou terapii. V posledních letech hledali cestu, aby jim spolu bylo znovu dobře, ale jejich vztah přes veškerou snahu nakonec přestal fungovat.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Chceme naozaj všetko, čistý vzduch a čistú.
0: Dnes, když to vidím, zase se to nosí, popsal Palo Habera legendární fotku z 90. na které pózuje vedle Karla Gotta v ultrakraťoučkých džínových šortkách. Když přijdeš v Americe do obchodního domu, na stole máš sekci, kde máš jen ultra úzké gatě, roztřepené, ustřižené a tak dále. No a tam si pak vzpomenu, aha, tak tohle už jsem někdy nosil.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky. Na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Nových průzkumů o tom, jaké jejich adepti mají vyhlídky na zvolení, se ale nedočkají. Až do sobotního uzavření volebních místností platí zákaz zveřejňování výsledků volebních průzkumů.
0: Jihlava aktuálně.
1: Parkování u centrálního dopravního terminálu v Jihlavě se rozšíří o dalších 30 míst. Nová plocha Park and Ride vznikne u starého skladiště na druhé straně okružní křižovatky. Řidiči tam budou moci ve všední dny parkovat zdarma, nejvýše však 24 hodin. Stovky středních škol ve Francii dnes opět zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Dnešních protestů se zúčastní i odbory. Od začátku protestních akcí, které na některých místech stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti, bylo zraněno bezmála 200 studentů.
0: Sport.
1: Trenér Santidenia věří, že čeští fotbalisté v dnešním utkání Ligy národů v Anglii budou pokračovat v postupném zlepšování výkonů. Nový španělský kouč národního mužstva zároveň po úvodních třech porážkách touží v závěrečném duelu probíhajícího srazu po prvních bodech, které podle něj nakonec stejně ovšem rozhodují.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava s Fugasem je před námi. No a v té vás čeká třeba bulvární okénko, taky si dáme pohádku, anebo se dozvíte, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak vám všem přeji hezký podvečer, dobrou náladu a hlavně pohodový poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Herec Petr Nárožný za celoživotní dílo dostal thálii. Vítejte v bulvárním okénku. V Česku byly v sobotu opět rozdávány nejprestižnější divadelní ceny thálie. Oceněno bylo několik výrazných osobností, například Petr Nárožný, také Štefan Margita či Magdalena Kožená. Slavnostní předávání, které moderoval herec Martin Mišička, se uskutečnilo v Pražském národním divadle.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá kolega v práci druhému. Máš na drátě tchýni? A telefonuje nebo visí?

0: Krásný úterní podvečer vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas a nabízí vám pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Další, prosím. Tak co to bude, pane?
3: Dobrý den, dejte mi 50 kondomů.
2: Ano, a budete k tomu chtít i papírovou tašku?
3: Ne, já myslím, že zas není tak škaredá.
1: Naslyšenou

0: Je 6. října, vy posloucháte rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje hezký podvečer. No a pojďme se teď podívat do pražského Klementína, jaké se v tento den kdy naměřily hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 6. října v roce 1942, kdy bylo 26 stupňů. Nejstudenější 6. říjen byl v roce 1912, kdy už bylo minus 1,3. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 13 stupňů. Toliko vše pro dnešek, dámy a pánové, já se loučím. Přeji hezký zbytek úterního večera strávený s rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. Do té doby, čau bas fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
6: vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné úterý. Podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc například se spožděným letem nebo odškodněním a následně se od nich snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách.
0: Jihlava aktuálně.
1: Neobvyklí pasažéři se včera ráno svezli autobusem z Třeště do Jihlavy. Dva psy nastoupili bez svého majitele a jeden z nich pokračoval až do krajského města. Díky sociálním sítím a městskému útulku jejich cesta skončila šťastným návratem domů. Polské úřady včera večer nedopatřením vyslali obyvatelům Lubušského vojvodství na západě země varování v souvislosti s ruským útokem proti Ukrajině. Výstraha nebyla určena lidem u hranic s Německem, ale obyvatelům Lublinského vojvodství sousedícího s Ukrajinou.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti se dnešním zápasem v Anglii pokusí překvapit a pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20:45.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Všechny ženy mají bod G na stejném místě. Na konci slova shopping.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: I v obal.
2: A v baťůžek?
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
2: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
3: Běž už.
4: Více na cestaodpadu.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Наші фонтана, то буде на полі.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Když se snáší noc na střechy Peterburku, padá na mě žal. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky.

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy má.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pacient na smrtelné posteli. Sestřičko, mám ještě nějakou šanci? Bohužel, nejste můj typ.

0: dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Muž se jednoho večera vrátí dřív než obvykle a začne se tulit k ženě. A ta mu osekne. Dej s tím pokoj, teď na to nemám náladu. To jste se na mě dneska všechny domluvili, nebo co?

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

kladem pil, ať se na hucom zkýší pinajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho.

leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam přijíždí generál Custer se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhých karabin a z indiánských signálů

kolido těch hornů se vznáší smrti stín. Padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Rýnce modrých kabátů, barví krev červená, menciu psů je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne

slunko a jen tam dudí nad krajem. V oblaku prachu mizí Siuxů vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120L.
1: Aha, 120L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, a mi je někdo ukradne.
1: Jako udělá. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v Mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od tam?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání? No,
2: tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bývaly šly.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Der ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková, kouká na dalekou hladinu a pláče. Dokolem jiná družstevnice se Slíčková povídá, co tak úpěnlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata, ona palí, to děláme všichni, mapa. Ale koťata už udávno zpátky.
2: Takový tělíčko já jsem měl naposled ve 32. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Víťu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě zase. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem poloviční jako ty a já už normálně, to je nervák, když já si mám zavázat botu, tak naberu dech, jak kdybych chtěl lovit perlorodky, tak nevydrží mě dech, tak to musím opustit tu botu zas na chvilku a znám pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídala. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukrenence v kuchyni na linoleu 12 let na rámkový hodinky, povídala. Takový brázdy potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcko, on pá, už mi to nějak, člověče, nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už manéže nebo němé grotesky, Laurella Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezií. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor němé grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šedáčku do obličeje? To je humor? Říkám, no pomalu s tou šedáčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šedáčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šedáčkový dort a rozhlíží se. Střih a v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o 2 vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláč. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí vily hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, a jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí, ne? Ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Tato nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šláčkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šláčkový dorty, konev čaje, sedě tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů, němé grotesky, jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba jak si máte rádi? A oni říkali, co rádi. Milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? A říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal 2 dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prsk a prsku. A oni vzali celý ten kulatej dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem. Strašně jsme se spustošili. Strašně. A když to pak běželo jaksi v kinu festivalovi, tak jsme viděli, co všecko tomu chybělo. Úplně tomu chybělo to nenapodobitelné, nenaučitelné a doslova geniální řemeslo těch klaunů. Ta stavba, všecko. My jsme se jenom zpustošili. Samozřejmě, že lidi se smáli. To jo, lidi se smáli. Protože to si přiznejme. Vidět Miloše Kopeckýho očiláčky. To je veliká legrace. Veliká legrace. Zajímavé, že já už jsem budil spíš ten soucit.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
2: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
1: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
2: Ale nepřišla, ona tam nešla.
1: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
2: Ale ona tam poslala mě, víte?
1: Vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
2: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No, ne. A já tam pak jdete?
1: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte?
2: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
1: A vy byste to dovedl?
2: No prosím vás, dělám klukovi taky úkoly.
1: A vy mu je děláte sám?
2: No tak sám ne, no on mě někdy kluku toho pomůže.
1: No, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
2: No jo, pak by ne, samozřejmě. Jo. No jo, teď já mám doma sám dva psy, mám a jednou kanárka.
1: Dva psy a kanár, no tak no. Ty jako já taky.
2: Taky jo.
1: No, jo. No, jo. A co pak máte za psy?
2: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
1: Cizinec?
2: Ano. Je to ten Cocker Ital.
1: Cocker Ital, jo, počkejte. Cocker Španěl.
2: Je vlastně Cocker Španěl.
1: Cocker Španěl, no jo.
2: To je Cocker Španěl, ten jeden.
1: A odkud ho máte?
2: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
1: A kanárka máte taky?
2: Kanárka mám taky, jo.
1: No jo.
2: Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
1: No jo. Já mám taky doma kanárka.
2: Taky máte,
1: taky,
2: jo.
1: Taky, no jo.
2: Živýho, jo.
1: No přece nechcíplýho.
2: No jo, no. Živý je lepší, jo.
1: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
2: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
1: No tak, když zpívá, tak je to sameček a... Když nespívá, tak samička.
2: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
1: Aha, no tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
2: No jo, já jsem si chtěl původně koupit želvu, víte?
1: Jo.
2: Ona je trvanlivější než je kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
1: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
2: Ale jo, to jo.
1: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
1: Jak by ne?
2: No jo.
1: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
1: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
1: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
1: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
1: No ovšem.
2: Aha,
1: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což ho chcete.
1: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
1: Pro Krista pána,
2: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
1: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
1: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
1: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
1: No všem.
2: Papoušek,
1: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš, no, samozřejmě?
1: To bychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
1: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
1: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
1: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je? No tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
1: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
1: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
1: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
1: no,
2: jo.
1: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
1: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
1: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
1: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte?
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
2: No jo.
1: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička.
1: No. A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc,
1: To si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
2: O velbloudech něco zajímavého?
1: Jo.
2: No tak to vím například bezpečně, to je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatý. To je zajímavý.
1: No tak to vím. To
2: ano,
1: vím.
2: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
1: ano.
2: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
1: No dobře, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
2: No jo, no to se nemusí, že, ale on jako i do kuchyně se moc nehodí, velbloud.
1: Takový velbloud náhodou žere, to nevíte.
2: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud, no jo. A když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
1: Takže je to takový jako všežravec.
2: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba, já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere, ale jinak žere i věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
1: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
2: Co jestli je?
1: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
2: Jestli to někomu přežvíkává?
1: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
2: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
1: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
2: No jo, to já myslím, ano.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Abych tak připomněl. Jo, teď tam byla tam Helena Růžičková, která byla taky bezvadná, která vyprávěla o tom, tam byla jedna z otázek na to slunce, seno, jahody a ty ostatní ještě tyhle ty, a ona vyprávěla o té své kamarádce, jak byli u moře a tam točili jednu scénu do toho a jí ta kamarádka a ta spoluherečka neuměla plavat a musela točit scénu, jako tak jí dali takhle do moře, ona se strašně bála. Jak šplouchla vlna, tak jí vypadly zuby, ta protéza. A teď se majdli, teď nevím teda, co uviděl. A máme pofilmování. Všichni producenti pod vodu hledali mezi škeblama zuby, zuby nikde. A když tak jako hledali ty zuby, tak tam stál hasič a povídá, já bych jí svoje půjčil, ale jestli budou. Ten producent povídá, podívej se, jako, Růženko, jestli by ti to nevadilo, jako, on by ti teda, jako, aspoň na ten záběr, že by si je nasadila, jako, že se sněš, to se, jako, vemem to trošku takhle, tohle.
2: No, ale to chce se rád, jak já to snad nějak přežiju.
1: Jako, jo. Dobře, tak ten vyndal ty zuby, oni to teda, jako, aby to nebylo neapetitlich, tak je, jako, oprali, ona si je vzala, jako, dělej. Já takhle stála v té hodě a jej na hovno, ty mě tlače, hodila mu jenom hodě. Teď ten asi, ty kravo, a se nenajím, co bude. No ale, já jsem se tomu smál, ale co se nestalo, asi za týden na to, když jsme to točili, tak tadyhle se mě už, ten, prostě jak mám normálně jako korunku, tak se mě to uštíplo. Takže mi museli tadyhle ty tři korunky sundat a abych nechodil jako Quasimodo po Praze, tak mě ten můj kamarád, ten doktor, udělal narychlo z pryskyřice takový, jako že se to nasadí a než mi teda udělají tuna jako prostě normálně ty korunky, takže tohle to, když půjdu mezi lidi, tak abych měl ty z té pryskyřice. Tak jsem si to normálně položil takhle vedle telefonu, teď mě to bylo příšerně nepříjemně, tadyhle mě chybějí ty zuby, nejednou telefon. A pam,
2: prosím.
1: A dubbing, dobrý den. Můžeme mluvit s panem Krampolem a pam, malý moment, ode na zahradě. Teď jsem hledal ty zuby. Povídám, kurva, kam jsem ty zuby dal. Pam, malinký moment, ode daleko na zahradě, tam kruh, já se jdu po něm podívat. Já počkám, pam, koneček se nasadil. Pam, ano, dobrý den. Takže to je prostě opravdu strašným způsobem ponížení.
0: Stojedna jedna FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž výmíč.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jedna známá chtěla muže tak přitáhnout k domovu, že ho dokonce přivazovala řetězem k noze od stolu. Pouštěla ho ven jen jednou týdně, a to do sklepa pro uhlí. Pak se zjistilo, že manžel jí byl nevěrný 2 roky, každý týden, se sousedkou ve sklepě na uhlí. Nová rada, jak přežít nevěru, zní: mějte srdeční arytmii. Proč? Protože vášeň vašeho muže k nové, hezčí, mladší, lehčí partnerce může dokonale stlumit vaše věta: je mi jedno, kde jsi a kdy se vrátíš, ale hrozně mi buší srdce. A kdybych náhodou zemřela, odveď prosím tě Danušku do školky. Nevěrní manželé většinou pohasnou ve svém milostném splanutí, když zjistí, že jejich manželka už ji sice nemilují, ale nějaký ten vztah k ní, když spolu žijí tak dlouho, přece jen mají, je ohrožena vážnou chorobou. A chytrá manželka je proto vážnou chorobou ohrožena pořád. Zvlášť tehdy, když její muž chce změnit svou dosavadní image. Viagru chce vyzkoušet každý muž. A když každý, tak i náš, váš. Je proto nezbytné okamžitě, Viagra je v prodeji, učinit opatření. A to opatření je naše další rada. Skamaraďte se s kardioložkou. Proč? Protože vaše kardioložka vašemu muži řekne, že on Viagru používat nemůže. Jeho srdce už totiž nebuší tak pravidelně jako za mlada. Taky má oslabený organismus. A pár let života na téhle zemi mu může lékařka zaručit jen tehdy, když bude váš muž jen s vámi doma provozovat normální zdravý sex. A když bude váš manžel provozovat sex zvlášť zdravý a opatrný, tak může kardioložka od svého známého sexuologa opatřit Viagru, až budete slavit narozeniny.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijeme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Menšík, i když nemocnej, tak s ním byla vždycky nesmírná legrace. Já mám pocit, že když mu bylo nejhůř, tak lidi okolo něj řvali smíchy a vůbec netušili, jak mu je, protože on nechtěl být litovaný. On prostě, no, on měl v sobě takovej obrovitý motor, že to už takovýho člověka druhýho nepotkám. My jsme třeba všechny naše scénky jsme u nás přepisovali, ať se nám to nezdálo dostatečně vtipný a ohromně jsme se přitom bavili, ale jednou jsme dostali scénku a to je ta slavná scénka Moje žena pije. Já jsem měla dělat tu střízlivou jako ženu a on měl být ten ožralej, který přijde domů. A pořád jsme to četli a vůbec se nám to nelíbilo takhle a najednou ten Menšík povídá, hele, čti ty jeho a já budu čistý. A z toho vzniklo to, že já piju a byla to najednou veselá scénka. To byl ten momentální nápad, který on měl. Ale v té chvíli, když jsme přepisovali jednou, tak najednou Menšík dostal záchvat. On měl astma velice těžký. A skutečně, když byl člověk přitom, tak se lek, protože on nemohl popadnout dech. A to znáte, když člověk dost blízký, jako byl Menšík, prostě takovýmhle způsobem nemůže dechat, tak já jsem tak zešílela, že jsem nemohla najít jednoho doktora si vzpomenout. Kalendář jsem nemohla najít, nic. Já jsem tam lítala jako pometl zoufala a on jenom sípal a on nosil sebou už preventivně takovou měl udělanou taštičku a tam měl kompletně všechno. Od jednorázových injekcí, veškerý léky a ještě navrch měl i ručník. On byl naprosto připravený na tyhle věci. A jak tak sípal, tak říkal, Jiřinko, musíš mi píchnout tu injekci. Já jsem říkal, Láďo, to je vyloučený, protože já, když mám jít sama na injekci, tak jsem 14 dní předtím špatná. To nejde. On říkal, ne, ty nemusíš napíchnout to. Já si to napíchnu, ty mi to tam jenom vtlačíš. Jiřinko, Oluška, což byla jeho žena, a Oluška tohle dělá běžně, Jiřinko, jenom mi to tam natlačíš. A teď já jsem viděla tu zoufalou situaci, tak jsem si řekla, no když to dělá Oluška běžně, no tak tohle to snad zvládnu taky. A on měl žíly jak provazy a byl na to zvyklý. Tak si skutečně, to jsem se nekoukala, si napích tu žílu. A teď ale já jsem musela ty dvě injekční stříkačky vyměnit, jo, ne tu jeho, ale vyměnit prostě tu injekci. A tak jsem to, no, spocená jsem byla, vyměnila jsem to, nacvakala jsem to tam, on mezi tím pořád říkal, že to Oluška dělá běžně, tak už jsem si tak říkala, no, už mi to taky jde. Nacpala jsem to tam a když jsem to vyndala tu jeho a přelepila to, tak jemu se udělalo strašně dobře a povídá, Jiřinko, já tě obdivuju, Oluška ta by vomdlela.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nazdar, Uďo. No, nazdar. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víš, co všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě úplně na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémy, jak se dí... Uďo. Problému, jak se díváš, máš skutečně dost, ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No. Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se všemi problémy, které tě tlápí, které máš, podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. Uďo, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskutece byl, Uďo?
2: Tak byla tam Iveta, já, Pavel, Petr.
1: Čili celá parta.
2: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, Evžen.
1: Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
2: Ale Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
2: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Uďo, pomín, máš pravdu, jistě, pomín. Čili, to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
2: Simona... Ale, počkej, ale, pak přišla Eva s Rourou.
1: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tam byla.
2: Dobře,
1: či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ty ještě jednou, že tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, a
2: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan
1: tam nebyl?
2: Byl.
1: Nebyl.
2: Byl tam.
1: Ale tady nebyl.
2: A tam byl.
1: No tak, ale klid. Uďo, klid. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektive přišlo 15. Odešlo 17. Tu jeden přišel. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. No takhle není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni. Uďo, no tak. No nějaké děvče si musíš najít.
2: Já mám Ivetu.
1: Nemáš. Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za něj slyšet. To teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude...
3: Would ya?

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 až 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, já umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, posem, já jsem přišel, když se řídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš štít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Ježišmarja, to slyším poprvé. To. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně. Do kolika to máte? A říkám, tak do 10, do 11. V 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněl říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo, říkám, jste říkal láčkovci. Ježišmarja. Čeče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říkal, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.